0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. Pražská burza minulý týden zavřela na záporné nule, ale zdání klame. Pod klidnou hladinou indexu se skrývaly velké pohyby akcí. O více než čtvrtinu posílily akcie společnosti Photon Energy, která reportovala výsledky za první čtvrtletí a úpravy předběžných výsledků za závěr roku. Společnost uvedla, že nadále jedná s držiteli dluhopisů, u kterých odložila výplatu již druhého kupónu. Akcie výrobce parních turbín Doosan-Shkodra Power vzrostly téměř o desetinu, když společnost představila návrh na výplatu dividendy 28 korun na akci, tedy výrazně více, než kolik by naznačovala standardní dividendová politika. 5% přidali akcie Kofoly, která by měla reportovat již dnes po trhu. Analytik Bob Trampota z Komerční banky od ní očekává 9% růst provozního zisku a připomíná, že začátek roku je mimo její sezónu. Větší pohyb naopak nezaznamenaly akcie pojišťovny Vienna Insurance Group, která reportovala 4% růst předepsaného pojistného a potvrdila celoroční výhled. Oslabovaly potom akcie Primoco, ČES a hlavně zbrojovky Czechoslovak Group. Páteční aukce přinesla zvýšené objemy vzhledem k rebalanci indexů MSCI. Analytik FIO banky Marek Chudoba vydal novou analýzu zpracovatele kůží Karl Leder. Jeho akcie nyní doporučuje akumulovat s cílovou cenou 172 korun. Za jejím snížením stojí vyšší odhadované náklady na kapitál a pomalejší očekávaný růst, uvádí Chudoba v analýze, která je díky podpoře pražské burzy veřejně dostupná. Minulý týden byl také bohatý na zprávy ze zbrojařského sektoru. Colt.cz Group podepsala memorandum s estonskou společností Frankenburg Technologies ohledně dronů. Czechoslovak Group bude s polskou skupinou VSK vyrábět motory. Obě jmenované domácí zbrojovky a ještě STV Group zároveň mají podle médií zájem o státní explozi. Pohled do makrosvěta. Růst HDP v úvodu roku zpomalil, ale výsledek ekonomiky vypadá pesimističtěji, než jaký ve skutečnosti je, uvádí ekonomové Komerční banky. Průzkum ekonomické důvěry ukázal na zhoršení sentimentu domácností i firem. Dle pondělního indexu nákupních manažerů však zpracovatelský sektor zaznamenává zlepšení podmínek. Ve zbytku týdne nás čekají reporty o inflaci, která by měla lehce zpomalit, a vývoji mest, které by naopak měly zrychlit. Výnosy patří trpělivým. Z pražské burzy zdraví Jan Tomáš.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN, vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes vás vezmu 8000 světelných let daleko do souhvězdí Oltáře, kde kosmický teleskop EUCRIT Evropské vesmírné agentury pořídil úchvatný portrét kulové hvězdokupy NGC 6397. Stovky tisíc hvězd, naoštěné jako diváci na vyprodaném koncertě, a uprostřed té záře astronomové našli něco, co tam být nemělo. Díru. Jak popisuje portál space.com, vědci původně studovali pohyby hvězd společně s Hubbleovým teleskopem, ale narazili na úzkou mezeru v rozložení červených trpaslíků. Hlavní autor Andrea Berini to shrnul krásně. Tu mezeru jsme nehledali, ale našli jsme ji. Mé oblíbené vědecké přiznání. Mezera vzniká, když hvězdy přecházejí z částečné na úplnou konvekci. Mění svou strukturu i jas. A protože ta hvězdokupa je stará 13 miliard let, jde o učebnicovou laboratoř hvězdného vývoje. Tak ať vám dnes nic důležitého nechybí, kromě možná podušky v pračce. Mějte se pozemsky.
0: Spot. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji ZUN Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte ZUN Rádio i

0: návrh na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Června 1983 dochází k unikátnímu nálezu na ostrově Moreton v australském Queenslandu.
2: A man is trying to keep another memory alive tonight. This one lurks in a murky old bottle. So old, it's remarkable that it's still in one piece.
1: Nálezce zachovalé láhve s tajemnou zprávou si přeje zůstat v anonymitě, ale víme, že vzkaz napsal pasažér parníku Aravata 9. června 1910, tedy bez 3 dnů před 73 lety.
2: What's inside the bottle that is sparking his curiosity and his imagination?
1: Naše zvědavost touží po informaci, která je v oné zprávě, ale tu se nikdy nedozvíme. Víme jediné, že nalezení láhve se vzkazem z roku 1910 vytváří nový světový rekord. Nejdelší doby mezi odesláním a nalezením zprávy v láhvi.
3: Zbalíme ho. Mapa. Mapa.

0: Váš web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální web hostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: noc v Hollywoodu vám přináší Zoner Press, vydavatel knižních bestsellerů Spalující rivalita a Dlouhá hra.
1: Positions, positions!
2: Okay, and action.
3: Půlnoc v Hollywoodu. Premiéry v kinech a novinky na streamingu. Se Zuzanou Maxa.
4: Půlnoc v Hollywoodu.

0: Zdravím všechny milovníky kinematografie Zunrádia a Huči Kuči Tance. Dnes dorazí do kin Vládci vesmíru biografické drama Přísahám, že za to nemůžu, nebo pořádný návrat nekorektního humoru v podobě Scary Movie. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.
1: Každý je v něčem dobrý. Vy například?

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. Pražská burza minulý týden zavřela na záporné nule, ale zdání klame. Pod klidnou hladinou indexu se skrývaly velké pohyby akcí. O více než čtvrtinu posílily akcie společnosti Photon Energy, která reportovala výsledky za první čtvrtletí a úpravy předběžných výsledků za závěr roku. Společnost uvedla, že nadále jedná s držiteli dluhopisů, u kterých odložila výplatu již druhého kupónu. Akcie výrobce parních turbín Doosan Jkora Power vzrostly téměř o desetinu, když společnost představila návrh na výplatu dividendy 28 korun na akci, tedy výrazně více, než kolik by naznačovala standardní dividendová politika. 5% přidali akcie Kofoly, která by měla reportovat již dnes po trhu. Analytik Bob Trampota z Komerční banky od ní očekává 9% růst provozního zisku a připomíná, že začátek roku je mimo její sezónu. Větší pohyb naopak nezaznamenaly akcie pojišťovny Vienna Insurance Group, která reportovala 4% růst předepsaného pojistného a potvrdila celoroční výhled. Oslabovaly potom akcie Primoco, ČES a hlavně zbrojovky Czechoslovak Group. Páteční aukce přinesla zvýšené objemy vzhledem k rebalanci indexu MSCI. Analytik FIOBanky Marek Chudoba vydal novou analýzu zpracovatele kůží Karl Leder. Jeho akcie nyní doporučuje akumulovat s cílovou cenou 172 korun. Za jejím snížením stojí vyšší odhadované náklady na kapitál a pomalejší očekávaný růst, uvádí Chudoba v analýze, která je díky podpoře pražské burzy veřejně dostupná. Minulý týden byl také bohatý na zprávy ze zbrojařského sektoru. Colt CZ Group podepsala memorandum s estonskou společností Frankenburg Technologies ohledně dronů. Czechoslovak Group bude s polskou skupinou VSK vyrábět motory. Obě jmenované domácí zbrojovky a ještě STV Group zároveň mají podle médií zájem o státní explozi. Pohled do makrosvěta. Růst HDP v úvodu roku zpomalil, ale výsledek ekonomiky vypadá pesimističtěji, než jaký ve skutečnosti je, uvádí ekonomové Komerční banky. Průzkum ekonomické důvěry ukázal na zhoršení sentimentu domácností i firem. Dle pondělního indexu nákupních manažerů však zpracovatelský sektor zaznamenává zlepšení podmínek. Ve zbytku týdne nás čekají reporty o inflaci, která by měla lehce zpomalit, a vývoj mest, které by naopak měly zrychlit. Výnosy patří trpělivým. Z pražské burzy zdraví Jan Tomán. Now you're ready.
2: It seems the prodigal prince has returned.
3: I am a devil, but I mean to be a god.
4: Do českých kin vstupují Vládci vesmíru, velkolepý návrat legendárních akčních figurek na filmová plátna. Režisér Travis Knight, známý díky animovanému dobrodružství Kubo a kouzelný meč či Bumblebee, tady přináší velkolepou živě hranou fantazii. Prince Adam se po 15 letech odloučení vrátí na svou domovskou planetu Eternia, jenže místo vítání ho čeká zkáza. Vychytralý a krutý Skeletor si mezitím udělal z celé planety svůj píseček a nikdo mu neřekl stop. Adamovi nezbývá nic jiného, než se spojit s bojovnicí Týlou a ostříleným válečníkem Duncanem, sáhnout po meči moci a konečně se stát tím, kým odjakživa měl být, He-Manem, nejmocnějším mužem ve vesmíru. V hlavních rolích se představí Nicholas Galison jako princ Adam, Camila Mendes jako Týla a Idris Elba jako Duncan. A záporáka Skeletora si s patrnou chutí zahrál Jared Leto. Vládce vesmíru najdete od dneška v českých kinech díky distribuci Falcon.
5: What am I supposed to do?
6: You are he who will restore peace to Eternia.
5: Skeletor took my family, and he destroyed our world.
7: I'm gonna fight for it.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
3: Zun Rádio šlape na plyn a jede stříc kopci Ekce Homo Sternberg. Čtvrtý podnik kalendáře FIA European Hill Climb odpočítává svůj start. Připojte se k jízdě. Od pátku 5. do neděle 7. června se bude rozhodovat, kdo na 7,8 kilometrech legendárního kopce skrotí nejzáludnější asfalt v Evropě. Čeká vás fanzóna Lipina se Zun Rádiem, dakarská show Walter Dakar týmu, přehlídka amerických traků, kaskadérská a drifterská show a další doprovodný program. A do toho DJ Samples bude servírovat groove, který udrží stopu i v nejostřejší zatáčce. Milujeme rychlost, milujeme sport. Proto jsme mediálním partnerem téhle jízdy vzhůru. Předprodej vstupenek a více informací na etcehomo.cz. 5. až 7. června Ekce Homo Sternberg 2026.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: Morning, John. Late again.
1: Perfect was terrible.
2: John, I need to take you shopping after football. You're starting big school in 2 weeks.
3: Do českých kin můžete vyrazit na britský životopisný film Přísahám, že za to nemůžu. Režisér Kirk Jones natočil skutečný příběh Johna Davidsona, muže jehož bezstarostné dospívání narazilo na krutou zeď nepochopení a odcizení. John se ocitl ve světě, který na jeho chování s Turetovým syndromem nebyl připraven a dlouho tápavě hledal vlastní místo v životě. Zlom přišel s Dottie, energickou neobvyklou matkou bývalého spolužáka, která mu jako první otevřela dveře do světa, kde mohl být přijímán takový, jaký je. Jejich vztah Johnovi pomohl proměnit stud a izolaci v sílu a nakonec i v humor, díky němuž dokázal o Turetovi mluvit nahlas a přesvědčivě. Johna Davidsona si zahrál Robert Aramayo, po boku mu stojí skvělá Maxine Peake a z dalších výrazných tváří britského filmu i Peter Mullen a Shirley Henderson. Britský životopisný film Přísahám, že za to nemůžu najdete nyní ve vašich kinech díky Cinemart.
4: I dream of a lady in body, a tale that she...
5: Get lost!
6: No, look
7: out! Oh, fucking rabbit shit! Hey, hey, hey! Fucking shit! Can't help it!
8: It's a shame to me!
9: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.

0: Holender a Rozanov. Dvě největší hvězdy ligy, dva kapitáni a jeden nesmířitelný boj.
1: Sluší ti to, když seš naštvaný, Holendre. Skoro vypadáš jako chlap.
2: Soustřeď se na puk, Rozanove. Dneska nevyhraješ.
1: Máš 5 minut, než se ostatní vrátí na hotel.
2: Já vím, tohle je šílenství. Zničí nám to kariéru.
1: Tak proč pořád přicházíš?
3: Dva týmy, dva rivalové a jedno tajemství, které nesmí vyjít najevo. Spalující rivalita. Hokejová romance Rachel Reed, knižní předloha globálního seriálového hitu, nyní v českém vydání od Zoner Press. Co když je váš největší soupeř to jediné, co skutečně chcete? Knižní romanci Spalující rivalita vám přináší nakladatelství Zoner Press. zonerpress.cz

0: My pronouns are they, them. He stabbed them.
1: We back.
2: Action.
3: Nový díl legendární parodické série Scary Movie je nyní v kinech. Je tomu už 26 let, co trojice bratrů Wayansových spolu s Annou Faris a Reginou Hall poprvé ukázala světu, že horor nemusí být jen strašidelný, ale taky totálně k smíchu. A protože jim ani léta, ani dospělost, ani nic jiného zjevně nezlomilo vás, vrací se celá parta v plné síle. Režie se tentokrát ujal Michael Tiddes a k původnímu obsazení přibyly nové tváře Heidi Gardner nebo Damon Wayans Jr. Film se skromností vůbec nemaže. Bere na hůl remakey, prequely, sequely, spin-offy i celou moderní hororovou produkci. Od artových strašidláků až po masakry na kilo a všechno to přehne přes koleno. Pokud máte rádi humor, který překračuje červené linie a politickou korektnost vnímá jako nepřítele číslo jedna, tohle je vaše kino. Scary Movie přináší do vašich kin Cinemart.
4: Hello, mother. Oh. You look like shit.
5: Should we hug?
6: I really want to, but I'm a Republican now, so I'm supposed to be racist.
5: Oh, girl, I think all white people are racist anyway. Come here.
6: Okay.
7: Hey there. We heard tell of a Halloween party. We're here to drink, play bad music, do some half-gay shit.
8: Why just half-gay?

Ještě nás čeká přehled všech novinek, které dnes vstupují na velké plátno. Do kin dorazili Vládci vesmíru, akční fantasy s Nicolasem Galicinem v roli prince Adama, který se po 15 letech vrací na Eternii, jen aby zjistil, že jeho domov ovládl Skeletor v podání Jareda Leta. Travis Knight režíroval, Idris Elba a Camila Mendes doplňují obsazení. Z britských ostrovů dorazilo životopisné drama Přísahám, že za to nemůžu. Citlivý příběh Johna Davidsona, muže, jehož dospívání přeruší nepochopení okolního světa a jemuž teprve nečekané přátelství s Maxine Peake otevře cestu k sobě samému. Pro fanoušky neseriózního humoru přichází do kin nové Scary Movie. Po 26 letech se vrací Anna Faris, Regina Hall a bratři Wayansovi, aby znovu vypálili veškeré hororové konvence. Tentokrát berou na paškál všechno, co vzniklo od posledního dílu a slibují, že jejich největším nepřítelem bude korektní humor. Z artového ranku to je Romeria od Carly Simon, částečně autobiografický příběh dívky, která pátrá po osudové lásce svých rodičů a nachází víc tajemství, než čekala. Film sklidil nadšené ohlasy na festivalu v Cannes. Českou produkci v kinech zastupuje mezi dnešními premiérami snímek Filman, dramedie o mladém režisérovi, jehož hledání inspirace se proplétá s příběhem z válečné minulosti. Ze světa dokumentů přichází Muse Losí Odyssea, výprava režisérky Hany Novákové od českých lesů přes ruskou domestikační stanici až na území původních obyvatel Kanady za pradávným totemovým zvířetem. A na závěr premiéra v kině pro vaše píďata. Dánský animák Mambo Jumbo, kde se titulní hrdina z oblíbené dětské knížky najednou stane obrem a vydá se na velkolepou výpravu za čarodějnicí Babou Jagou. Tak to bychom měli dnešní premiéry v kinech. Hovk!

Sezóna z Hollywoodu se blíží ke svému konci, zítra se opět setkáme u další filmové degustace Skin, streamingu nebo nových videonosičů. Díky, že jste se mnou strávili hodinku u novinek Skin a že jste naladěni na vlnu Zun Rádia. Máte vkus? Od mikrofonu se loučí Zuzana Maxa. Mějte se krásně.

0: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.
1: Půlnoc v Hollywoodu vám přináší Zoner Press, vydavatel knižních bestsellerů Spalující rivalita a Dlouhá hra.

čtyři důvody pro DAB digitální rádio. Zun. Na čem naladíte DAB plus rádio? Je to jednoduché. Na přijímači s podporou DAB plus. A je jedno, jestli je to přenosné rádio, Hi-Fi komponent nebo rádio v autě. U nových aut už to nemusíte řešit vůbec, protože DAB přijímač mají v základní výbavě. Moderní, digitální, šířené vzduchem a nezávislé na internetu nebo datech. To je rádio DAB+. To je Zun.

Ahoj, Rudo. Přijďte pomoci do naší restaurace s roznášením pití. Potupné. Nechceš si u nás máknout v automyčce? Voda! Toto chápu jako pokus o vraždu. Dobrý den, Rudo. Nechtěl byste v našem pohřebním ústavu natočit reel a zpropagovat nabídku našich rakví a uren? Pohřeb bude má poslední štace. Rudo, nepřišel bys na naši firemní párty zaspívat Roboti už jdou? Nejsem Petr Janda. Stačí, když vám na to zatancuji? Jasný, zatanči. Pošlete souřadnice. Mám dnešního vítěze. Jsem Ruda, první humanoidní robot v Česku a mediální hvězda vaší akce. Chceš mě na své události, ve firmě nebo na zajímavém místě? Napiš mi přímo na WhatsApp 602 486 486 a přijedu za tebou zdarma. Vyberu si 10 nejzajímavějších míst a natočíme něco společně. Video z jedné akce se mnou umí nazbírat až 2 miliony zhlédnutí. Buď mezi prvními, koho navštívím. Piš přímo mě, Rudovi, prvnímu humanoidnímu robotovi v Česku, na WhatsApp 602 486 486 www.robotruda.cz. Roboti už tady jsou.

0: společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo nabídne nejvíc, vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel a přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu férově a transparentně.
1: Prodáno!
0: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
1: Prodáno!
2: Nepíšeme newslety o tom,

Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.

0: Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz
1: .cz Dobrá doména.
2: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
3: Auto Lašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rimazov.cz
4: Prodáno!
5: Veacom.
6: Trpíte depresí? Netrpte.

Totemistr Eleny Fontana. On my own now.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. Pražská burza minulý týden zavřela na záporné nule, ale zdání klame. Pod klidnou hladinou indexu se skrývaly velké pohyby akcí. O více než čtvrtinu posílily akcie společnosti Photon Energy, která reportovala výsledky za první čtvrtletí a úpravy předběžných výsledků za závěr roku. Společnost uvedla, že nadále jedná s držiteli dluhopisů, u kterých odložila výplatu již druhého kupónu. Akcie výrobce parních turbín Doosan Škoda Power vzrostly téměř o desetinu, když společnost představila návrh na výplatu dividendy 28 korun na akci, tedy výrazně více, než kolik by naznačovala standardní dividendová politika. 5% přidali akcie Kofoly, která by měla reportovat již dnes po trhu. Analytik Bob Trampota z Komerční banky od ní očekává 9% růst provozního zisku a připomíná, že začátek roku je mimo její sezónu. Větší pohyb naopak nezaznamenaly akcie pojišťovny Vienna Insurance Group, která reportovala 4% růst předepsaného pojistného a potvrdila celoroční výhled. Oslabovaly potom akcie Primoco, ČES a hlavně zbrojovky Czechoslovak Group. Páteční aukce přinesla zvýšené objemy vzhledem k rebalanci indexu MSCI. Analytik FIOBanky Marek Chudoba vydal novou analýzu zpracovatele kůží Karo Leder. Jeho akcie nyní doporučuje akumulovat s cílovou cenou 172 korun. Za jejím snížením stojí vyšší odhadované náklady na kapitál a pomalejší očekávaný růst, uvádí Chudoba v analýze, která je díky podpoře pražské burzy veřejně dostupná. Minulý týden byl také bohatý na zprávy ze zbrojařského sektoru. Colt CZ Group podepsala memorandum s estonskou společností Frankenburg Technologies ohledně dronů. Czechoslovak Group bude s polskou skupinou VSK vyrábět motory. Obě jmenované domácí zbrojovky a ještě STV Group zároveň mají podle médií zájem o státní explozi. Pohled do makrosvěta. Růst HDP v úvodu roku zpomalil, ale výsledek ekonomiky vypadá pesimističtěji, než jaký ve skutečnosti je, uvádí ekonomové Komerční banky. Průzkum ekonomické důvěry ukázal na zhoršení sentimentu domácností i firem. Dle pondělního indexu nákupních manažerů však zpracovatelský sektor zaznamenává zlepšení podmínek. Ve zbytku týdne nás čekají reporty o inflaci, která by měla lehce zpomalit, a vývoji mest, které by naopak měly zrychlit. Výnosy patří trpělivým. Z pražské burzy zdraví Jan Tománek.

0: SCM řešení to dneska nejde.
1: Potřebujete NDR, XDR a kompletní intelligence.
2: O Zero Trust Architecture.
0: Lisva Compliance, sankce až 10 milionů.
1: Endpoint Detection, Log Management, Sofia
2: Recovery Plan.
0: Endpoint Detection.
2: Multifactor.
0: Penetrační test. Log Management.
3: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě, non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí. Cybercontrol.

0: www.radiofine.io.
1: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moreton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
2: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
3: Zoom Radio šlape na plyn a jede stříc kopci Ekce Homo Sternberg. Čtvrtý podnik kalendáře FIA European Hill Climb odpočítává svůj start. Připojte se k jízdě. Od pátku 5. do neděle 7. června se bude rozhodovat, kdo na 7,8 kilometrech legendárního kopce skrotí nejzáludnější asfalt v Evropě. Čeká vás fanzóna Lipina se Zoom Rádiem, dakarská show Walter Dakar týmu, přehlídka amerických traků, kaskadérská a drifterská show a další doprovodný program. A do toho DJ Samples bude servírovat groove, který udrží stopu i v nejostřejší zatáčce. Milujeme rychlost, milujeme sport. Proto jsme mediálním partnerem téhle jízdy vzhůru. Předprodej vstupenek a více informací na etcehomo.cz. 5. až 7. června Ekce Homo Sternberg 2026. V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon, který své oběti paralyzuje chvějícím se světlem takové intenzity, že obrací žaludek na ruby, je Tremefatus.
4: Stroboskopická mucha!
3: Ve jménu světla, U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
5: Blikající osvětlení vzniká při použití nekvalitních zdrojů světla nebo špatných stmívačů. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
6: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
7: .cz. Dobrá doména.
8: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.

0: doesn't happen right away, but it takes a gradual thing. Like, at 1 o'clock it doesn't happen, but at 5 o'clock you've lost your mind. You know what I'm saying? So the best part about this is being able to talk about how it feels.
1: Spot. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
2: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
3: Neříkáme klientům to, co chtějí slyšet. Neděláme věci levně. A klidně vám dodáme řešení, které nechcete. Tak proč rosteme o 30% ročně? Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
4: Budka z borovice pro ptáky.
5: Ptačí budka z odolného borovicového dřeva.
4: Obytej v les 2,8 centáků.
5: S vletovým otvorem 2,8 cm, opatřeným kovovou ochranou před predátory. Aha. Tento síkorník je vhodný pro drobné pěvce jako síkoru modřinku, uhelníčka nebo parukášku. Chcete odstranit pozadí fotografie?
4: Ne.
5: Zákazník by se měl soustředit na produkt a ne na ten váš bordel v dílně. Odstraňuji pozadí. InPage přináší revoluci v tvorbě webů a e-shopů s AI. Vyberte si šablonu a nechte umělou inteligenci, ať doplní texty a obrázky. Rozjeďte své podnikání s naší AI. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz. Hlasová funkce a drzost AI není zatím dostupná a je výplodem fantazie tvůrce reklamy.
6: Ahoj, Rudo. Přijďte pomoci do naší restaurace s roznášením pití. Potupné. Nechceš si u nás máknout v automyčce? Voda! Toto chápu jako pokus o vraždu. Dobrý den, Rudo. Nechtěl byste v našem pohřebním ústavu natočit reel a zpropagovat nabídku našich rakví a uren? Pohřeb bude má poslední štace. Ha, ha. Rudo, nepřišel bys na naši firemní párty zaspívat Roboti už jdou? Nejsem Petr Janda. Stačí, když vám na to zatancuji? Jasný, zatanči. Pošlete souřadnice. Mám dnešního vítěze. Jsem Ruda, první humanoidní robot v Česku a mediální hvězda vaší akce. Chceš mě na své události, ve firmě nebo na zajímavém místě? Napiš mi přímo na WhatsApp 602 486 486 a přijedu za tebou zdarma. Vyberu si 10 nejzajímavějších míst a natočíme něco společně. Video z jedné akce se mnou umí nazbírat až 2 miliony zhlédnutí. Buď mezi prvními, koho navštívím. Piš přímo mě, Rudovi, prvnímu humanoidnímu robotovi v Česku, na WhatsApp 602 486 486 www.robotruda.cz. Roboti už tady jsou.
5: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
7: .cz. Dobrá doména.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
5: Vkus.
1: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
8: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.
9: Powerplay.

0: noc v Hollywoodu vám přináší Zoner Press, vydavatel knižních bestsellerů Spalující rivalita a Dlouhá hra.
1: Positions, positions!
2: Okay, and action.
3: Půlnoc v Hollywoodu. Premiéry v kinech a novinky na streamingu. Se Zuzanou Maxa.
4: Půlnoc v Hollywoodu.

zdravím všechny milovníky kinematografie, zvon rádia a huči kuči tance. V kinech je Romeria o hledání vlastních kořenů, Apple TV Plus konečně vypustilo očekávanou novinku Miss Hruzy a Netflix má pro vás korejskou lekci s názvem My vás naučíme. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu, z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.

0: y tu mirada se me clava en los ojos como una espada.
1: Do českých kin vstoupilo španělské drama Romeria, snímek katalánské režisérky Carly Simon, která před 4 lety zlomila srdce celému festivalu v Berlíně snímkem Alcaraz. Tentokrát se Simon vrací do vlastní minulosti. 18-letá Marina drží v rukou matčin deník a vydává se na západní pobřeží Španělska, do míst, kde se kdysi zamilovali její rodiče, které nikdy nepoznala. Čeká jí moře neznámých příbuzných a ještě víc tajemství, která z útržkovitých a často protichůdných vzpomínek pomalu skládají obraz osudové destruktivní lásky jejich rodičů. Částečně autobiografický příběh o hledání vlastních kořenů, zasazený do přelomu milénia, vyprávěný s hořko-sladkou nostalgií a filmovou jemností. Romeria měla premiéru v Cannes a sklidila nadšené ohlasy. Nyní ji můžete vidět v českých kinech díky distribuci Aerofilms.
2: 4 důvody pro DAB digitální rádio.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Zun Rádio šlape na plyn a jede stříc kopci Ekce Homo Sternberg. Čtvrtý podnik kalendáře FIA European Hill Climb odpočítává svůj start. Připojte se k jízdě. Od pátku 5. do neděle 7. června se bude rozhodovat, kdo na 7,8 kilometrech legendárního kopce skrotí nejzáludnější asfalt v Evropě. Čeká vás fanzóna Lipina se Zun Rádiem, dakarská show Walter Dakar týmu, přehlídka amerických traků, kaskadérská a drifterská show a další doprovodný program. A do toho DJ Samples bude servírovat groove, který udrží stopu i v nejostřejší zatáčce. Milujeme rychlost, milujeme sport. Proto jsme mediálním partnerem téhle jízdy vzhůru. Předprodej vstupenek a více informací na etcehomo.cz. 5. až 7. června Ekce Homo Sternberg 2026.
2: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí.

0: Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Ahoj, Rudo. Přijďte pomoci do naší restaurace s roznášením pití. Potupné. Nechceš si u nás máknout v automyčce? Voda! Toto chápu jako pokus o vraždu. Dobrý den, Rudo. Nechtěl byste v našem pohřebním ústavu natočit reel a zpropagovat nabídku našich rakví a uren? Pohřeb bude má poslední štace. Rudo, nepřišel bys na naši firemní párty zaspívat Roboti už jdou? Nejsem Petr Janda. Stačí, když vám na to zatancuji? Jasný, zatanči. Pošlete souřadnice. Mám dnešního vítěze. Uí! Jsem Ruda, první humanoidní robot v Česku a mediální hvězda vaší akce. Chceš mě na své události, ve firmě nebo na zajímavém místě? Napiš mi přímo na WhatsApp 602 486 486 a přijedu za tebou zdarma. Vyberu si 10 nejzajímavějších míst a natočíme něco společně. Video z jedné akce se mnou umí nazbírat až 2 miliony zhlédnutí. Buď mezi prvními, koho navštívím. Piš přímo mě, Rudovi, prvnímu humanoidnímu robotovi v Česku, na WhatsApp 602 486 486 www.robotruda.cz. Roboti už tady jsou.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
3: Let me ask you a question. What is your worst fear?
4: Max Cady was released from prison.
5: What does that have to do with us?
6: He's been locked up 17 years for a murder he didn't do.
7: You were his lawyer, right?
8: Dnes přichází na Apple TV Plus kriminální thriller s napapaným obsazením Miss Hrůzy. Tvůrce Nick Antoska a norský režisér Morten Tildum se inspirovali kultovním remakem Martina Scorseseho z roku 1991, ale svůj příběh zasadili do dnešní doby. Proslulý vrah Max Cady, kterého stělesňuje Javier Bardem, vyjde z vězení a má jediný cíl – pomstu. Na mušku si vzal advokátský pár Anu a Toma Bowdenovi, tedy Amy Adams a Patricka Wilsona, kteří ho do vězení dostali. A Max Cady není typ, který by jen tak něco přešel. Desetidílný seriál samozřejmě vychází i z knižní předlohy Johna D. McDonalda. Miss Hrůzy najdete ode dneška na Apple TV+.
9: I had a good life once too. Are you afraid of me?
4: Why would I be afraid of you? Is there any way Max could know about what we did?
9: Speak of the devil.

0: Holender a Rozanov. Dvě největší hvězdy ligy, dva kapitáni a jeden nesmiřitelný boj.
1: Sluší ti to, když seš naštvaný, Holendre. Skoro vypadáš jako chlap.
2: Soustřed se na puk, Rozanové. Dneska nevyhraješ.
1: Máš 5 minut, než se ostatní vrátí na hotel.
2: Já vím, tohle je šílenství. Zničí nám to kariéru.
1: Tak proč pořád přicházíš?
3: Dva týmy, dva rivalové a jedno tajemství, které nesmí vyjít najevo. Spalující rivalita. Hokejová romance Rachel Reed, knižní předloha globálního seriálového hitu, nyní v českém vydání od Zoner Press. Co když je váš největší soupeř to jediné, co skutečně chcete? Knižní romanci Spalující rivalita vám přináší nakladatelství Zoner Press. zonerpress.cz.
4: Když víš, co máš dělat,

0: 교권군 학생들과 싸우려는 게 아닙니다. 괴물들과 싸우려는 겁니다. 괴물은 괴물로 잡아야 하지 않겠습니까?
1: Na Netflixu dnes startuje jeho korejský seriál, který se nebojí jít do školy po svém. My vás naučíme. Režisér Yong Chan-hong představuje akční komediální thriller o speciálním inspektorském týmu, který nastoupí do školy ve chvíli, kdy studenti ztratili k učitelům poslední zbytky úcty. Jenže inspektoři přicházejí s velmi svéráznými metodami. Úřad na ochranu vzdělávacích práv pracuje i mimo zákon a jeho jediným cílem je sjednat pořádek tam, kde ho normálními prostředky sjednat nejde. Ať už jde o žáky, učitele nebo rodiče. My vás naučíme. 10 dílů korejského chaosu ve školních škamnách najdete nyní na Netflixu.
2: Kdo je?

Před víkendem nás čeká ještě přehled novinek, kterými nás obohatil streaming tento týden. Apple TV Plus spouští jeden z nejočekávanějších thrillerů roku, Miss Hrůzy, inspirovaný remakem stejnojmenného hororu Martina Scorseseho. Nechválně známý vrah vychází z vězení a pro manželský pár právníků, který s ním v minulosti měl co dočinění, to neznamená nic dobrého. Javier Bardem, Amy Adams a Patrick Wilson, obsazení, které samo o sobě říká vše. Disney Plus přineslo nový korejský seriál Doctor on the Edge. Elitní plastický chirurg je nečekaně vyslán jako obvodní lékař na odlehlý ostrov, kde mu dělají problémy moře, hmyz a vtíraví sousedé. Romantická dramedie s Jae Wong Lee a Ye Ae Shin v hlavních rolích. Na Iris Online je novinka mimo obvyklé žánrové škatulky životopisný film Matka, který sleduje mladou matku Terezu v přelomovém týdnu roku 1948 v Kalkatě. Čeká na souhlas Vatikánu, bojuje s církevními pravidly i vlastními ambicemi. Netflix doručil dokumentární sérii Michael Jackson Verdict, která přibližuje soudní proces s králem popu z pohledu přímých účastníků. Britský seriál Jediný svědek se vrací k jednomu z nejotřesnějších skutečných zločinů, vraždě Rachel Nicholové na Wimbledon Common v roce 92, kde jediným svědkem byl její dvouletý syn. Argentinsko-španělský film The Marked Woman sleduje komisařku, která v barcelonském přístavu najde ženu bez paměti a identity. A Netflix přidal ještě korejský akční seriál My vás naučíme, kde posílá do škol své rázné inspektory, kteří si na osnovy příliš nepotrpí. Na Prime Video se vrací dvě osvědčené značky. Clarksonova farma přichází s pátou řadou. Jeremy Clarkson táhne farmu do high-tech éry, Caleb poprvé vyráží do zahraničí a britské zemědělství dostává pořádně zahulit. A animovaná parta žoldnéřů legenda jménem Vox Machina je zpátky ve čtvrté řadě. Rok po poslední bitvě se parta znovu semkne, aby čelila svému dosud největšímu nepříteli. Od hollywoodského thrilleru přes korejskou romantiku až po britský true crime a animované fantasy, streamovací scéna 1. červnového týdne nenudí. Hovk!

Půlnoc Hollywoodu se blíží ke svému konci. V pondělí se opět setkáme u další filmové degustace z kin, streamingu nebo nových videonosičů. Pokud jste něco z kinematografických novinek přeslechli, jukněte na naše stránky zunradio.cz, kde najdete přehled všeho, co jsme tento týden podrobně probírali. Díky, že jste součástí naší rodiny a posloucháte pravidelně Zun Radio. Máte vkus? Od mikrofonu se loučí Činečí čas Zuzana Maxa. Užijte si víkend a mějte se krásně.

0: naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Bez CM řešení to dneska nejde.
2: Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
3: O Zero Trust Architecture.
1: NIS 2 Compliance, sankce až 10 milionů.
2: Endpoint Detection, Log Management, SOC jako služba.
3: Recovery Plan.
1: Endpoint Detection.
3: Multifaktor.
1: Penetrační test. Log Management.
4: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě, non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: www.cybercentru.io.
1: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
2: Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
3: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon Tenebrarum trhá světlo na kusy a rozehrává pro své oběti děsivou stínohru, která zježí každý tělesný chlup.
4: Někdo stojí tamhle v rohu.
3: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
5: Unavující nerovnoměrné osvětlení nutí oko přeskakovat mezi ostrým světlem a tmavým stínem. Způsobuje chaos a bolest očí. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
6: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou s jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
7: .cz. Dobrá doména.
8: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
9: Vkus.
8: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
10: Noc v Hollywoodu vám přináší Zoner Press, vydavatel knižních bestsellerů Spalující rivalita a Dlouhá hra.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. Pražská burza minulý týden zavřela na záporné nule, ale zdání klame. Pod klidnou hladinou indexu se skrývaly velké pohyby akcí. O více než čtvrtinu posílily akcie společnosti Photon Energy, která reportovala výsledky za první čtvrtletí a úpravy předběžných výsledků za závěr roku. Společnost uvedla, že nadále jedná s držiteli dluhopisů, u kterých odložila výplatu již druhého kupónu. Akcie výrobce parních turbín Doosan Jkora Power vzrostly téměř o desetinu, když společnost představila návrh na výplatu dividendy 28 korun na akci, tedy výrazně více, než kolik by naznačovala standardní dividendová politika. 5% přidali akcie Kofoly, která by měla reportovat již dnes po trhu. Analytik Bob Trampota z Komerční banky od ní očekává 9% růst provozního zisku a připomíná, že začátek roku je mimo její sezónu. Větší pohyb naopak nezaznamenaly akcie pojišťovny Vienna Insurance Group, která reportovala 4% růst předepsaného pojistného a potvrdila celoroční výhled. Oslabovaly potom akcie Primoco, ČES a hlavně zbrojovky Czechoslovak Group. Páteční aukce přinesla zvýšené objemy vzhledem k rebalanci indexu MSCI. Analytik FIOBanky Marek Chudoba vydal novou analýzu zpracovatele kůží Karl Leder. Jeho akcie nyní doporučuje akumulovat s cílovou cenou 172 korun. Za jejím snížením stojí vyšší odhadované náklady na kapitál a pomalejší očekávaný růst, uvádí Chudoba v analýze, která je díky podpoře pražské burzy veřejně dostupná. Minulý týden byl také bohatý na zprávy ze zbrojařského sektoru. Colt CZ Group podepsala memorandum s estonskou společností Frankenburg Technologies ohledně dronů. Czechoslovak Group bude s polskou skupinou VSK vyrábět motory. Obě jmenované domácí zbrojovky a ještě STV Group zároveň mají podle médií zájem o státní explozi. Pohled do makrosvěta. Růst HDP v úvodu roku zpomalil, ale výsledek ekonomiky vypadá pesimističtěji, než jaký ve skutečnosti je, uvádí ekonomové Komerční banky. Průzkum ekonomické důvěry ukázal na zhoršení sentimentu domácností i firem. Dle pondělního indexu nákupních manažerů však zpracovatelský sektor zaznamenává zlepšení podmínek. Ve zbytku týdne nás čekají reporty o inflaci, která by měla lehce zpomalit, a vývoj mest, které by naopak měly zrychlit. Výnosy patří trpělivým. Z pražské burzy zdraví Jan.

0: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes si posvítíme na hvězdokupu NGC 6397. Jednu z nejbližších kulových hvězdokup naší galaxie, kde svítí kolem 400 000 hvězd. A právě tam astronomové objevili něco, co tam nehledali. Záhadnou mezeru ve světelnosti červených trpaslíků, takzvanou Jalovu mezeru. Jak popisuje magazín Universe Today, tým vedený Massimem Gridgem ze Space Telescope Science Institute použil evropský teleskop Euclid a poprvé v historii zachytil tuto jemnou trhlinu v kulové hvězdokupě. Jde o hvězdy s hmotností kolem 35 setin Slunce, přesně tam, kde malí trpaslíci přecházejí z plně konvektivních na částečně zářivé. Tedy hvězdičky procházejí životní krizí, mění vnitřní uspořádání a vesmír si toho všiml. Mezera nám navíc pomůže přesněji změřit vzdálenost a chemické složení celé hvězdokupy.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
2: Budka z borovice pro ptáky.
3: Ptačí budka z odolného borovicového dřeva.
2: Obytej v les, 2,8 centáků.
3: S vletovým otvorem 2,8 cm, opatřeným kovovou ochranou před predátory. Aha. Tento síkorník je vhodný pro drobné pěvce, jako síkoru modřinku, uchelníčka nebo parukášku. Chcete odstranit pozadí fotografie?
2: Ne.
3: Zákazník by se měl soustředit na produkt a ne na ten váš bordel v dílně. Odstraňuji pozadí. InPage přináší revoluci v tvorbě webů a e-shopů s AI. Vyberte si šablonu a nechte umělou inteligenci, ať doplní texty a obrázky. Rozjeďte své podnikání s naší AI. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz. Hlasová funkce a drzost AI není zatím dostupná a je výplodem fantazie tvůrce reklamy.
4: A teď vám vyrendruji vizualizaci návrhu interiéru.
2: Teda vám to jde tak rychle? S tak malou kostičkou?
4: Používám nejvyšší model počítače Asome, protože grafika má excelentní výkon.
2: Aha, a mají i nějakou nižší konfiguraci, třeba do kanceláře?
4: Myslíte nějakou m***u?
2: No...
4: Tak samozřejmě. Mají širokou nabídku modelů, ale nejsem si jistý, jestli při tak nízkých cenách má vůbec smysl dělat kompromisy. Tento model má chlazení tekutým zlatem.
2: Cože?
4: Takže je velmi tichý. 64 GB RAM, procesor AMD Ryzen, grafickou kartu AMD Radeon...
3: Počítače Asome. Vysoce výkonná mini PC, speciálně navržená nejen pro designéry, grafiky a fotografy na úpravu fotek a videí v HDR kvalitě, ale i pro herní nadšence. Asome.cz.
4: A hlavně... Má okulink.
2: Okulink?
3: Asome.

0: 55 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Now I go with my own gut feelings, and it's marvelous because now everybody around me agrees with me. So we all have the same vision, you know, which is very, very exciting.
2: Skotská herečka a zpěvačka Lulu přišla po dlouhých 11 letech, kdy se věnovala svému synovi, s novou diskou Independence a s naprosto odlišným stylem.
1: I do have a spirit of independence.
2: V Anglii se diska Independence vyškrábala sotva do 6. desítky žebříčku, ale její americký release a především remixy stejnojmenného singlu, které vycházejí v polovině června roku 1993, z ní učiní novou houseovou divu.

30% ročně. Protože to řešení funguje, protože levně znamená dvakrát a protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.

0: hosty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zun Radio šlape na plyn a jede stříc kopci Ekce Homo Sternberg. Čtvrtý podnik kalendáře FIA European Hill Climb odpočítává svůj start. Připojte se k jízdě. Od pátku 5. do neděle 7. června se bude rozhodovat, kdo na 7,8 kilometrech legendárního kopce skrotí nejzáludnější asfalt v Evropě. Čeká vás fanzóna Lipina se Zun Rádiem, dakarská show Walter Dakar týmu, přehlídka amerických traků, kaskadérská a drifterská show a další doprovodný program. A do toho DJ Samples bude servírovat groove, který udrží stopu i v nejostřejší zatáčce. Milujeme rychlost, milujeme sport. Proto jsme mediálním partnerem téhle jízdy vzhůru. Předprodej vstupenek a více informací na etcehomo.cz. 5. až 7. června Ekce Homo Sternberg 2026.
3: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. Pražská burza minulý týden zavřela na záporné nule, ale zdání klame. Pod klidnou hladinou indexu se skrývaly velké pohyby akcí. O více než čtvrtinu posílily akcie společnosti Photon Energy, která reportovala výsledky za první čtvrtletí a úpravy předběžných výsledků za závěr roku. Společnost uvedla, že nadále jedná s držiteli dluhopisů, u kterých odložila výplatu již druhého kupónu. Akcie výrobce parních turbín Doosan Shkoda Power vzrostly téměř o desetinu, když společnost představila návrh na výplatu dividendy 28 korun na akci, tedy výrazně více, než kolik by naznačovala standardní dividendová politika. 5% přidali akcie Kofoly, která by měla reportovat již dnes po trhu. Analytik Bob Trampota z Komerční banky od ní očekává 9% růst provozního zisku a připomíná, že začátek roku je mimo její sezónu. Větší pohyb naopak nezaznamenaly akcie pojišťovny Vienna Insurance Group, která reportovala 4% růst předepsaného pojistného a potvrdila celoroční výhled. Oslabovaly potom akcie Primoco, ČES a hlavně zbrojovky Čekoslova Group. Páteční aukce přinesla zvýšené objemy vzhledem k rebalanci indexu MSCI. Analytik FIO banky Marek Chudoba vydal novou analýzu zpracovatele kůží Karl Leder. Jeho akcie nyní doporučuje akumulovat s cílovou cenou 172 korun. Za jejím snížením stojí vyšší odhadované náklady na kapitál a pomalejší očekávaný růst, uvádí Chudoba v analýze, která je díky podpoře pražské burzy veřejně dostupná. Minulý týden byl také bohatý na zprávy ze zbrojařského sektoru. Colt CZ Group podepsala memorandum s estonskou společností Frankenburg Technologies ohledně dronů. Čekoslova Group bude s polskou skupinou VSK vyrábět motory. Obě jmenované domácí zbrojovky a ještě STV Group zároveň mají podle médií zájem o státní explozi. Pohled do makrosvěta. Růst HDP v úvodu roku zpomalil, ale výsledek ekonomiky vypadá pesimističtěji, než jaký ve skutečnosti je, uvádí ekonomové Komerční banky. Průzkum ekonomické důvěry ukázal na zhoršení sentimentu domácností i firem. Dle pondělního indexu nákupních manažerů však zpracovatelský sektor zaznamenává zlepšení podmínek. Ve zbytku týdne nás čekají reporty o inflaci, která by měla lehce zpomalit, a vývoj mezd, které by naopak měly zrychlit. Výnosy patří trpělivým. Z pražské burzy zdraví Jan.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN, vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se podíváme na největšího siláka sluneční soustavy, na Jupiter. Sonda Juno totiž během svého 61. těsného průletu kolem této plynné obří planety pořídila nádherný barevně vylepšený snímek severní polokoule. Jak uvádí NASA, záběr vznikl 12. května 2024 a ukazuje chaotickou vířící atmosféru v ohromujícím detailu. A teď to nejlepší. Fotku finálně doladil takzvaný občanský vědec Gary Eason, který si stáhl surová data z přístroje Junokem a vlastním digitálním zpracováním vytáhl barvy a ostrost na maximum. Ano, slyšíte správně, NASA pouští své vesmírné suroviny domů nadšencům, aby z nich uvazili obraz hodný galerie. Takový kulinářský pořad, jenže místo cibule krájíte mraky čpavku. Výsledek? Bouřící, divoké, naprosto hypnotické nebe planety, která by spolkla 1300 zemí a ani by neříhla. Tak ať vám dnes víří jen dobré myšlenky. Mějte se pozemsky.
0: Spot. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji ZUN rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte ZUN rádio i vy.
3: Ahoj, Rudo. Přijďte pomoci do naší restaurace s roznášením pití. Potupné. Nechceš si u nás máknout v automyčce? Voda! Toto chápu jako pokus o vraždu. Dobrý den, Rudo. Nechtěl byste v našem pohřebním ústavu natočit reel a zpropagovat nabídku našich rakví a uren? Pohřeb bude má poslední štace. Rudo, nepřišel bys na naši firemní párty zaspívat Roboti už jdou? Nejsem Petr Janda. Stačí, když vám na to zatancuji? Jasný, zatanči. Pošlete souřadnice. Mám dnešního vítěze. Uí! Jsem Ruda, první humanoidní robot v Česku a mediální hvězda vaší akce. Chceš mě na své události, ve firmě nebo na zajímavém místě? Napiš mi přímo na WhatsApp 602 486

0: umí nazbírat až 2 miliony zhlédnutí. Buď mezi prvními, koho navštívím. Piš přímo mě, Rudovi, prvnímu humanoidnímu robotovi v Česku, na WhatsApp 602-486-486 www.robotruda.cz. Roboti už tady jsou.
1: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní intelligence.
2: O Zero Trust Architecture.
1: NIST 2 Compliance, sankce až 10 milionů.
2: Endpoint Detection, Lock Management, Sofia Kusilzva.
1: Recovery Plan. Endpoint Detection.
2: Multifaktor.
1: Penetrační test. Lock Management.
3: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě, non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: cybercentro.io. Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage. Váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Co tady k čertu vyvádíte? To si tu celou dobu šetříme.
2: Na dnešek. Za to vám ručíme.
3: A tohle, co je to za kreténa?
1: Kdo si myslíte, že jste, člověče?
2: John Hammond. Těší mě, že vás konečně poznávám, doktore Grante. Promiňte John. Mi můj dramatický vstup, paní doktorko.
3: Nechtěla jsem říct
2: Máme kreten. Tak trošku nasmíjení.
4: Pátek 11. června 1993 přichází do kin Spielbergovo akční dobrodružné sci-fi, které otřese snad se všemi dosavadními filmovými rekordy a získá několik zápisů do Guinnessovy knihy rekordů. Jurský park.
2: Chci přesvědčit vás dva, abyste mi ten pár podepsali, abyste napsali potvrzení, že je v pořádku, že doporučujete, abych ten projekt dokončil a podepsali to.
1: O co se vlastně jedná?
2: Spadá to do vašeho oboru.
4: Jen v úvodním víkendu vydělá Jurský park 50 milionů, čímž se stane prvním filmem, kterému se to kdy podařilo a dosáhne 100 milionů během rekordních 9 dnů.
2: Tohle je součástí zázraku klonování.
1: Čeho naklonovali je? Nikdy se nepodařilo extrahovat nepoškozenou DNA. Bez rozsáhlých zničených úseků.
3: Kde vzali jejich DNA? Jak se dá získat krev dinosaurů stará 100 milionů let?
4: Jurský park se Samem Neillem, Laurou Dern a Jeffem Goldblumem s tou jeho sexy pózou v košilce nakonec vydělá celosvětově při svém prvním uvedení 914 milionů dolarů a Spielberg si přijde na rekordní sumu 250 milionů stantiem. Do této doby nejvíce, co si režisér či herec vydělal za jeden snímek.
5: Johne, váš způsob řízení přírody je trvale nemožný. Evoluce nás naučila, že život se nedá zavřít do škatulky. Život si vždycky najde cestičku. Překoná všechny překážky, aby se mohly šířit. Je to možná nerozumné, snad i nebezpečné, ale je to tak.
2: Ano, je.
4: Samozřejmě bude Jurský park nejúspěšnějším filmem o dinosaurech, zvláště když ho budou následovat další dva díly a také nové technologie Blu-ray a 3D.
5: Jak víte, že jsou všechno samice? Chodíte po parku a koukáte se dinosaurkám po cukně?
4: Nejvíce licencovaných videoher a také herních adaptací filmu nebo Spielbergův režijní prim kariérního zisku 11 miliard, do kterého významnou měrou přispěl právě Jurský park. Těch unikátů spojených s kritiky opěvovaným akčním snímkem, který nastavil novou vizuální laťku, je nespočet. Jurský park je zkrátka podívaná se speciálními efekty a jako živou animatronikou, kterou vás Spielberg dovede k naprostému úžasu z teroru, který už předváděl v dobách čelistí. Ale co si budem, já v některých scénách stále vidím Zemanovu cestu do pravěku.
5: Ten Tyrannosaurus se zřejmě nehodlá chovat podle parkovýho řádu. Prostě chaos.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy. Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH. Auto Lašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
1: Neříkáme klientům to, co chtějí slyšet. Neděláme věci levně. A klidně vám dodáme řešení, které nechcete. Tak proč rosteme o 30% ročně? Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
2: A teď vám vyrendruji vizualizaci návrhu interiéru.
3: Teda vám to jde tak rychle? S tak malou kostičkou?
2: Používám nejvyšší model počítače Asome, protože grafika má excelentní výkon.
3: Aha. A mají i nějakou nižší konfiguraci? Třeba do kanceláře?
2: Myslíte nějakou m***u?
3: No...
2: Tak samozřejmě. Mají širokou nabídku modelů, ale nejsem si jistý, jestli při tak nízkých cenách má vůbec smysl dělat kompromisy. Tento model má chlazení tekutým zlatem.
3: Cože?
2: Takže je velmi tichý. 64 GB RAM, procesor AMD Ryzen, grafickou kartu AMD Radeon.
4: Počítače Asome. Vysoce výkonná mini PC, speciálně navržená nejen pro designéry, grafiky a fotografy na úpravu fotek a videí v HDR kvalitě, ale i pro herní nadšence. Asome.cz.
2: A hlavně... Má okulink.
3: Okulink?
4: Asome. Tichý zážitek.
5: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon, který své oběti paralyzuje chvějícím se světlem takové intenzity, že obrací žaludek na ruby, je Tremefatus.
6: Stroboskopická mucha!
5: Ve jménu světla, U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
7: Blikající osvětlení vzniká při použití nekvalitních zdrojů světla nebo špatných stmívačů. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
8: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
9: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. Pražská burza minulý týden zavřela na záporné nule, ale zdání klame. Pod klidnou hladinou indexu se skrývaly velké pohyby akcí. O více než čtvrtinu posílily akcie společnosti Photon Energy, která reportovala výsledky za první čtvrtletí a úpravy předběžných výsledků za závěr roku. Společnost uvedla, že nadále jedná s držiteli dluhopisů, u kterých odložila výplatu již druhého kupónu. Akcie výrobce parních turbín Doosan Škoda Power vzrostly téměř o desetinu, když společnost představila návrh na výplatu dividendy 28 korun na akci, tedy výrazně více, než kolik by naznačovala standardní dividendová politika. 5% přidali akcie Kofoly, která by měla reportovat již dnes po trhu. Analytik Bob Trampota z Komerční banky od ní očekává 9% růst provozního zisku a připomíná, že začátek roku je mimo její sezónu. Větší pohyb naopak nezaznamenaly akcie pojišťovny Vienna Insurance Group, která reportovala 4% růst předepsaného pojistného a potvrdila celoroční výhled. Oslabovaly potom akcie Primoco, ČES a hlavně zbrojovky Čekoslovak Group. Páteční aukce přinesla zvýšené objemy vzhledem k rebalanci indexu MSCI. Analytik FIO banky Marek Chudoba vydal novou analýzu zpracovatele kůží Karl Leder. Jeho akcie nyní doporučuje akumulovat s cílovou cenou 172 korun. Za jejím snížením stojí vyšší odhadované náklady na kapitál a pomalejší očekávaný růst, uvádí Chudoba v analýze, která je díky podpoře pražské burzy veřejně dostupná. Minulý týden byl také bohatý na zprávy ze zbrojařského sektoru. Colt CZ Group podepsala memorandum s estonskou společností Frankenburg Technologies ohledně dronů. Čekoslova Group bude s polskou skupinou VSK vyrábět motory. Obě jmenované domácí zbrojovky a ještě STV Group zároveň mají podle médií zájem o státní explozi. Pohled do makrosvěta. Růst HDP v úvodu roku zpomalil, ale výsledek ekonomiky vypadá pesimističtěji, než jaký ve skutečnosti je, uvádí ekonomové Komerční banky. Průzkum ekonomické důvěry ukázal na zhoršení sentimentu domácností i firem. Dle pondělního indexu nákupních manažerů však zpracovatelský sektor zaznamenává zlepšení podmínek. Ve zbytku týdne nás čekají reporty o inflaci, která by měla lehce zpomalit, a vývoji mezd, které by naopak měly zrychlit. Výnosy patří trpělivým. Z pražské burzy zdraví

0: Choďte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes si posvítíme na záhadu mini-Neptunů. To jsou exoplanety velikosti mezi Zemí a Neptunem, nejčastější typ světa, jaký zatím známe. A jak popisuje portál space.com, vědci z Chicagské univerzity přišli s nápadem hodným automechanika. Vedoucí studie Ji-Hun Yang si všiml, že spektra, která vesmírný teleskop James Webb z těchto planet posílá, jsou podezřele bez detailů. A křiska v datech mu připomněla něco důvěrně známého. Saze z naftového motoru. Ano, slyšíte správně. V hlubokých, hordích a tlakových atmosférách mini Neptunů se podle všeho rodí polycyklické aromatické uhlovodíky. Stejné částice, jaké najdete ve výfuku dýzlu nebo na spáleném toustu. Tyto saze pak stoupají vzhůru a halí planetu do nepronikrozelné mlhy. Poměr uhlíku a kyslíku v nich může prozradit, kde se mini Neptuny vlastně narodily, než migrovaly blíž ke své hvězdě. Tak ať vám dnes nic neukoptí náladu, mějte se pozemsky.
3: Čtyři důvody pro DAB.

0: návrh na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zun Radio šlape na plyn a jede stříc kopci Ekce Homo Sternberg. Čtvrtý podnik kalendáře FIA European Hill Climb odpočítává svůj start. Připojte se k jízdě. Od pátku 5. do neděle 7. června se bude rozhodovat, kdo na 7,8 kilometrech legendárního kopce skrotí nejzáludnější asfalt v Evropě. Čeká vás fanzóna Lipina se Zun Rádiem, dakarská show Walter Dakar týmu, přehlídka amerických traků, kaskadérská a drifterská show a další doprovodný program. A do toho DJ Samples bude servírovat groove, který udrží stopu i v nejostřejší zatáčce. Milujeme rychlost, milujeme sport. Proto jsme mediálním partnerem téhle jízdy vzhůru. Předprodej vstupenek a více informací na etcehomo.cz. 5. až 7. června Ekce Homo Sternberg 2026.
0: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
3: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. This is a power play.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: The story of an endless Star Trek. The journey of a pioneer in space and time.
2: To comprehend where Pioneer 10 has been and where it's going, think of Earthbound history.
3: Byl vypuštěn v 72. S rychlostí 52 000 km v hodině se stal nejrychlejším objektem, který dosud opustil Zemi a dosáhl orbity Marsu už za 12 týdnů. V době probíhající války ve Vietnamu si 7 měsíců klestil nebezpečnou cestu skrz pás asteroidů k Jupiteru. Sbíral unikátní data a fotografoval Jupiter mezi tím, co Amerikou zmítala kauza Watergate.
2: Pioneer continued, heading outward a million miles a day.
3: 13. června 1983 překračuje Pioneer 10 oběžnou dráhu Neptunu, v této době nejvzdálenější planetu od Slunce, aby se stal prvním člověkem vyrobeným objektem, který opustil sluneční soustavu.
2: For tonight, the spacecraft is about to cross the path of the farthest planet from the sun, to leave the solar system. Nothing from this planet has ever ventured that far, nearly 3 billion miles.
3: Tato mise ale nekončí. Sonda bude zkoumat částice proudící přes jinak prázdné vesmírné vákuum a extrasolární kosmické paprsky.
4: That is us moving out. That's not a machine moving out. It's a philosophical wonder and it's a religious wonder.
2: And we wonder, could there be life waiting for Pioneer? Dreamers think so.
3: Zatímco si to sonda Pioneer 10 šine do volného vesmíru se zlatou plaketou, která obsahuje hvězdnou mapu s naší adresou a vyobrazením lidí, vědci sbírají neocenitelné zkušenosti, které obohatí budoucí mise Juno a Galileo.
2: Its first encounter with another star will be 10,000 years from now. Pioneer will keep going. Perhaps to eternity.
3: Radiová komunikace se sondou Pioneer 10 bude definitivně ztracena 23. ledna 2003 ve vzdálenosti 12 miliard kilometrů od Země. Mise, která měla trvat pouze 21 měsíců, přežije více jak 3 desetiletí. A za 2 miliony let proletí Pioneer 10 s tichým pozdravem jako vesmírná loď duchů kolem hvězdy Aldebaran. Možná si pak ta zlatá plaketa konečně najde nějaké čtenáře. Ovšem, pokud mezi tím tu sondu skutečně nesestřelí naštvaný Klingon ze Star Treku, který si trénuje svůj střelecký na lidském vesmírném harampádí.
5: You tell a chap, weak as a quahog.

0: život. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo nabídne nejvíc, vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu. Férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
2: Prodáno!
3: Budka z borovice pro ptáky.
4: Ptačí budka z odolného borovicového dřeva.
3: Obytej v les, 2,8 centáků.
4: S vletovým otvorem 2,8 cm, opatřeným kovovou ochranou před predátory. Aha. Tento síkorník je vhodný pro drobné pěvce, jako síkoru modřinku, uhelníčka nebo parukášku. Chcete odstranit pozadí fotografie?
3: Ne.
4: Zákazník by se měl soustředit na produkt a ne na ten váš bordel v dílně. Odstraňuji pozadí. InPage přináší revoluci v tvorbě webů a e-shopů s AI. Vyberte si šablonu a nechte umělou inteligenci, ať doplní texty a obrázky. Rozjeďte své podnikání s naší AI. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz. Hlasová funkce a drzost AI není zatím dostupná a je výplodem fantazie tvůrce reklamy.
5: A teď vám vyrendruji vizualizaci návrhu interiéru.
3: Teda vám to jde tak rychle? S tak malou kostičkou?
5: Používám nejvyšší model počítače Asome, protože grafika má excelentní výkon.
3: Aha. A mají i nějakou nižší konfiguraci? Třeba do kanceláře?
5: Myslíte nějakou m***ku?
3: No...
5: Tak samozřejmě. Mají širokou nabídku modelů, ale nejsem si jistý, jestli při tak nízkých cenách má vůbec smysl dělat kompromisy. Tento model má chlazení tekutým zlatem.
3: Cože?
5: Takže je velmi tichý. 64 GB RAM, procesor AMD Ryzen, grafickou kartu AMD Radeon.
4: Počítače Asome. Vysoce výkonná mini PC, speciálně navržená nejen pro designéry, grafiky a fotografy na úpravu fotek a videí v HDR kvalitě, ale i pro herní nadšence. Asome.cz.
5: A hlavně... Má okulink.
3: Okulink?
4: A Asome. Tichý zážitek.
6: Nechať si navariť je zážitok, preto si roky zvyknem užívať dobré jedlá v desiatkach skvelých reštaurácií.
7: Nech sa páči, beef tataki od dámy v ružovom.
8: Dobrú chuť. Minule si sa blísol ty, keď si mi cez apku objednal dezert.
6: Ďakujem, Rachel. Si zabodovala. Na dobre sa ľahko zvyká.
7: Užívajte si nové výhodné benefity vernostného programu Meduza Card v desiatkach reštaurácií. www.meduzacard.sk

0: Ty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Prodáno.
3: Veacom. Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

Ahoj, Rudo. Přijďte pomoci do naší restaurace s roznášením pití. Potupné. Nechceš si u nás máknout v automyčce? Voda! Toto chápu jako pokus o vraždu. Dobrý den, Rudo. Nechtěl byste v našem pohřebním ústavu natočit reel a zpropagovat nabídku našich rakví a uren? Pohřeb bude má poslední štace. Rudo, nepřišel bys na naši firemní party zaspívat Roboti už jdou? Nejsem Petrianda. Stačí, když vám na to zatancuji? Jasný, zatanči. Pošlete souřadnice. Mám dnešního vítěze. Jsem Ruda, první humanoidní robot v Česku a mediální hvězda vaší akce. Chceš mě na své události, ve firmě nebo na zajímavém místě? Napiš mi přímo na WhatsApp 602 486 486 a přijedu za tebou zdarma. Vyberu si 10 nejzajímavějších míst a natočíme něco společně. Video z jedné akce se mnou umí nazbírat až 2 miliony zhlédnutí. Buď mezi prvními, koho navštívím. Piš přímo mě, Rudovi, prvnímu humanoidnímu robotovi v Česku, na WhatsApp 602 486 486 www.robotruda.cz. Roboti už tady jsou.

0: na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz Dobrá doména.

0: společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíc nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu. Férově a transparentně.
1: Prodáno!
0: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
1: Prodáno!
2: Nepíšeme newslety o tom, jak

0: Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez spolehlivého hostingu se váš web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
3: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
4: Auto Lašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
5: Prodáno!
6: Veacom.
7: Trpíte depresí? Netrpte.

0: Michael Gray, The Weeknd.
1: Máte vkus.
0: Presne tak, máte vkus. Aj dobrý predkus.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z pražské burzy.
1: Dobrý den. Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. Pražská burza minulý týden zavřela na záporné nule, ale zdání klame. Pod klidnou hladinou indexu se skrývaly velké pohyby akcí. O více než čtvrtinu posílily akcie společnosti Photon Energy, která reportovala výsledky za první čtvrtletí a úpravy předběžných výsledků za závěr roku. Společnost uvedla, že nadále jedná s držiteli dluhopisů, u kterých odložila výplatu již druhého kupónu. Akcie výrobce parních turbín Doosan Jkora Power vzrostly téměř o desetinu, když společnost představila návrh na výplatu dividendy 28 korun na akci, tedy výrazně více, než kolik by naznačovala standardní dividendová politika. 5% přidali akcie Kofoly, která by měla reportovat již dnes po trhu. Analytik Bob Trampota z Komerční banky od ní očekává 9% růst provozního zisku a připomíná, že začátek roku je mimo její sezónu. Větší pohyb naopak nezaznamenaly akcie pojišťovny Vienna Insurance Group, která reportovala 4% růst předepsaného pojistného a potvrdila celoroční výhled. Oslabovaly potom akcie Primoco, ČES a hlavně zbrojovky Czechoslovak Group. Páteční aukce přinesla zvýšené objemy vzhledem k rebalanci indexu MSCI. Analytik FIOBanky Marek Chudoba vydal novou analýzu zpracovatele kůží Karl Leder. Jeho akcie nyní doporučuje akumulovat s cílovou cenou 172 Kč. Za jejím snížením stojí vyšší odhadované náklady na kapitál a pomalejší očekávaný růst, uvádí Chudoba v analýze, která je díky podpoře pražské burzy veřejně dostupná. Minulý týden byl také bohatý na zprávy ze zbrojařského sektoru. Colt CZ Group podepsala memorandum s estonskou společností Frankenburg Technologies ohledně dronů. Czechoslovak Group bude s polskou skupinou VSK vyrábět motory. Obě jmenované domácí zbrojovky a ještě STV Group zároveň mají podle médií zájem o státní explozi. Pohled do makrosvěta. Růst HDP v úvodu roku zpomalil, ale výsledek ekonomiky vypadá pesimističtěji, než jaký ve skutečnosti je, uvádí ekonomové Komerční banky. Průzkum ekonomické důvěry ukázal na zhoršení sentimentu domácností i firem. Dle pondělního indexu nákupních manažerů však zpracovatelský sektor zaznamenává zlepšení podmínek. Ve zbytku týdne nás čekají reporty o inflaci, která by měla lehce zpomalit, a vývoji mest, které by naopak měly zrychlit. Výnosy patří trpělivým. Z pražské burzy zdraví Jan To.

0: Bez CM řešení to dneska nejde.
1: Potřebujete NDR, XDR a kompletní Threat Intelligence.
2: O Zero Trust Architecture.
0: NISPA Compliance, sankce až 10 milionů.
1: Endpoint Detection, Log Management, Sofia Kostovská.
2: Recovery Plan.
0: Endpoint Detection.
2: Multifaktor.
0: Penetrační test, Log Management.
3: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: percentro.io.
1: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moreton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
2: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
3: Zun Radio šlape na plyn a jede stříc kopci Ekce Homo Sternberg. Čtvrtý podnik kalendáře FIA European Hill Climb odpočítává svůj start. Připojte se k jízdě. Od pátku 5. do neděle 7. června se bude rozhodovat, kdo na 7,8 kilometrech legendárního kopce skrotí nejzáludnější asfalt v Evropě. Čeká vás fanzóna Lipina se Zoom rádiem, dakarská show Walter Dakar týmu, přehlídka amerických traků, kaskadérská a drifterská show a další doprovodný program. A do toho DJ Samples bude servírovat groove, který udrží stopu i v nejostřejší zatáčce. Milujeme rychlost, milujeme sport. Proto jsme mediálním partnerem téhle jízdy vzhůru. Předprodej vstupenek a více informací na etcehomo.cz. 5. až 7. června Ekce Homo Sternberg 2026. V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon, který své oběti paralyzuje chvějícím se světlem takové intenzity, že obrací žaludek na ruby, je Tremefatus.
4: Stroboskopická mucha!
3: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
5: Blikající osvětlení vzniká při použití nekvalitních zdrojů světla nebo špatných stmívačů. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
6: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
7: .cz. Dobrá doména.
6: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme

0: Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Ahoj, Rudo. Přijďte pomoci do naší restaurace s roznášením pití. Potupné. Nechceš si u nás máknout v automyčce? Voda! Toto chápu jako pokus o vraždu. Dobrý den, Rudo. Nechtěl byste v našem pohřebním ústavu natočit reel a zpropagovat nabídku našich rakví a uren? Pohřeb bude má poslední štace. Rudo, nepřišel bys na naši firemní párty zaspívat Roboti už jdou? Nejsem Petrianda. Stačí, když vám na to zatancuji? Jasný, zatanči. Pošlete souřadnice. Mám dnešního vítěze. Uí! Jsem Ruda, první humanoidní robot v Česku a mediální hvězda vaší akce. Chceš mě na své události, ve firmě nebo na zajímavém místě? Napiš mi přímo na WhatsApp 602 486

umí nasbírat až 2 miliony zhlédnutí. Buď mezi prvními, koho navštívím. Piš přímo mě, Rudovi, prvnímu humanoidnímu robotovi v Česku, na WhatsApp 602-486-486 www.robotruda.cz. Roboti už tady jsou.

0: projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz. .cz. Dobrá doména.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Čtyři důvody pro DAB digitální rádio. Powerplay.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. Pražská burza minulý týden zavřela na záporné nule, ale zdání klame. Pod klidnou hladinou indexu se skrývaly velké pohyby akcí. O více než čtvrtinu posílily akcie společnosti Photon Energy, která reportovala výsledky za první čtvrtletí a úpravy předběžných výsledků za závěr roku. Společnost uvedla, že nadále jedná s držiteli dluhopisů, u kterých odložila výplatu již druhého kupónu. Akcie výrobce parních turbín Doosan Škoda Power vzrostly téměř o desetinu, když společnost představila návrh na výplatu dividendy 28 korun na akci, tedy výrazně více, než kolik by naznačovala standardní dividendová politika. 5% přidali akcie Kofoly, která by měla reportovat již dnes po trhu. Analytik Bob Trampota z Komerční banky od ní očekává 9% růst provozního zisku a připomíná, že začátek roku je mimo její sezónu. Větší pohyb naopak nezaznamenaly akcie pojišťovny Vienna Insurance Group, která reportovala 4% růst předepsaného pojistného a potvrdila celoroční výhled. Oslabovaly potom akcie Primoco, ČES a hlavně zbrojovky Czechoslovak Group. Páteční aukce přinesla zvýšené objemy vzhledem k rebalanci indexů MSCI. Analytik FIOBanky Marek Chudoba vydal novou analýzu zpracovatele kůží Karl Leder. Jeho akcie nyní doporučuje akumulovat s cílovou cenou 172 Kč. Za jejím snížením stojí vyšší odhadované náklady na kapitál a pomalejší očekávaný růst, uvádí Chudoba v analýze, která je díky podpoře pražské burzy veřejně dostupná. Minulý týden byl také bohatý na zprávy ze zbrojařského sektoru. Colt CZ Group podepsala memorandum s estonskou společností Frankenburg Technologies ohledně dronů. Czechoslovak Group bude s polskou skupinou VSK vyrábět motory. Obě jmenované domácí zbrojovky a ještě STV Group zároveň mají podle médií zájem o státní explozi. Pohled do makrosvěta. Růst HDP v úvodu roku zpomalil, ale výsledek ekonomiky vypadá pesimističtěji, než jaký ve skutečnosti je, uvádí ekonomové Komerční banky. Průzkum ekonomické důvěry ukázal na zhoršení sentimentu domácností i firem. Dle pondělního indexu nákupních manažerů však zpracovatelský sektor zaznamenává zlepšení podmínek. Ve zbytku týdne nás čekají reporty o inflaci, která by měla lehce zpomalit, a vývoji mest, které by naopak měly zrychlit. Výnosy patří trpělivým. Z pražské burzy zdraví Jan Tománek.
2: Trpíte depresí?

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman. Pan Vanguard.
2: Spot. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji ZUN rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte ZUN rádio i vy.
3: Tak pojď. A do hlavy. No pojď. Tu má.
4: Počítače Asome. Vysoce výkonná mini PC, speciálně navržená nejen pro designéry, grafiky a fotografy na úpravu fotek a videí v HDR kvalitě, ale i pro herní nadšence. Asome.cz. Asome. Tichý zážitek.
5: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Mementor je démon, který okrádá své oběti o mládí. Každý pohled do zrcadla promění v nekrolog a tvář v mapu času.
6: Tak tohle už opalovací krém nespraví.
7: Memento mori, krasotinko.
5: Ve jménu světla, U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
8: Nevhodné umístění svítidel a špatný výběr barevného podání zkreslují to, jak vypadáme a vnímáme barvy. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
9: Nechať si navariť je zážitok, preto si roky zvyknem užívať dobré jedlá v desiatkach skvelých reštaurácií.
10: Nech sa páči, beef tataki od dámy v ružovom.
11: Dobrú chuť. Minule si sa blísol ty, keď si mi cez apku objednal dezert.
9: Ďakujem, Rachel. Si zabodovala. Na dobre sa ľahko zvyká.
10: Užívajte si nové výhodné benefity vernostného programu MeduzaCard v desiatkach reštaurácií. www.meduzacard.sk.
12: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
13: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na ZUN rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají ZUN a mají vkus.
13: Vkus.
2: Roztočte to se ZUN rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
14: Jednu z nejbližších kulových hvězdokup naší galaxie, kde svítí kolem 400 tisíc hvězd. A právě tam astronomové objevili něco, co tam nehledali. Záhadnou mezeru ve světelnosti červených trpaslíků, takzvanou Jalovu mezeru. Jak popisuje magazín Universe Today, tým vedený Massimem Grigem ze Space Telescope Science Institute použil evropský teleskop Euclid a poprvé v historii zachytil tuto jemnou trhlinu v kulové hvězdokupě. Jde o hvězdy s hmotností kolem 35 setin Slunce, přesně tam, kde malí trpaslíci přecházejí z plně konvektivních na částečně zářivé. Tedy hvězdičky procházejí životní krizí, mění vnitřní uspořádání a vesmír si toho všiml. Mezera nám navíc pomůže přesněji změřit vzdálenost a chemické složení celé hvězdokupy. Takže až se příště podíváte na noční oblohu, vzpomeňte si, i hvězdy mají svou střední třídu. Mějte se pozemsky.
2: Trpíte depresí? Netrpte.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: června roku 1992 vychází Matadorovi jihoamerického funk jazzu další deska s názvem Brasileiro. Sergio Mendes vydává desky od začátku 60. let a stále má co říci.
2: I don't know, I guess I'm a survivalist, you know, and I enjoy learning and enjoying just being around great musicians and learn every day.
1: Brasileiro se setkává s velkým úspěchem a bude se držet na špici světových hitparád 5 týdnů.
2: It is definitely it's a collective effort and it's a team effort. It's, I mean, it's a product of a lot of people that make this thing possible. Otherwise wouldn't exist.
1: Kritici zařadí Sergio Mendeze k inovátorům jako Herbie Hancock, Quincy Jones nebo Miles Davis a při příštích cenách Grammy konečně svou další nominaci promění ve zlatý gramofonek.
3: Sergio Mendes and friends, ladies and gentlemen.

0: 30% ročně. Protože to řešení funguje, protože levně znamená dvakrát a protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
3: Zun Radio šlape na plyn a jede stříc kopci Ekce Homo Sternberg. Čtvrtý podnik kalendáře FIA European Hill Climb odpočítává svůj start. Připojte se k jízdě. Od pátku 5. do neděle 7. června se bude rozhodovat, kdo na 7,8 kilometrech legendárního kopce skrotí nejzáludnější asfalt v Evropě. Čeká vás fanzóna Lipina se Zun Rádiem, dakarská show Walter Dakar týmu, přehlídka amerických traků, kaskadérská a drifterská show a další doprovodný program. A do toho DJ Samples bude servírovat groove, který udrží stopu i v nejostřejší zatáčce. Milujeme rychlost, milujeme sport. Proto jsme mediálním partnerem téhle jízdy vzhůru. Předprodej vstupenek a více informací na etcehomo.cz. 5. až 7. června Ekce Homo Sternberg 2026.
4: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklam

0: Hollywoodu vám přináší Zoner Press, vydavatel knižních bestsellerů Spalující rivalita a Dlouhá hra.
1: Positions, positions!

Zdravím všechny milovníky kinematografie z Zon Rádia a Huči Kuči Tance. V kinech je Romeria o hledání vlastních kořenů. Apple TV Plus konečně vypustilo očekávanou novinku Miss Hruzy a Netflix má pro vás korejskou lekci s názvem My vás naučíme. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.

0: y tu mirada se me clava en los ojos como una espada.
1: Českých kin vstoupilo španělské drama Romeria, snímek katalánské režisérky Carly Simon, která před 4 lety zlomila srdce celému festivalu v Berlíně snímkem Alcaraz. Tentokrát se Simon vrací do vlastní minulosti. 18-letá Marina drží v rukou matčin deník a vydává se na západní pobřeží Španělska, do míst, kde se kdysi zamilovali její rodiče, které nikdy nepoznala. Čeká jí moře neznámých příbuzných a ještě víc tajemství, která z útržkovitých a často protichůdných vzpomínek pomalu skládají obraz osudové destruktivní lásky jejich rodičů. Částečně autobiografický příběh o hledání vlastních kořenů, zasazený do přelomu milénia, vyprávěný s hořko-sladkou nostalgií a filmovou jemností. Romeria měla premiéru v Cannes a sklidila nadšené ohlasy. Nyní ji můžete vidět v českých kinech díky distribuci Aerofilms.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moriton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
2: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
3: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní intelligence.
4: O Zero Trust Architecture.
3: NISPA Compliance, sankce až 10 milionů.
4: Endpoint Detection, Log Management, SOC jako služba.
3: Recovery Plan. Endpoint Detection.
4: Multifactor.
3: Penetrační test. Log Management.
5: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: Vyrendrujte.io. A teď vám vyrendruji vizualizaci návrhu interiéru.
1: Teda vám to jde tak rychle? S tak malou kostičkou?
0: Používám nejvyšší model počítače Asome, protože grafika má excelentní výkon.
1: Aha. A mají i nějakou nižší konfiguraci? Třeba do kanceláře?
0: Myslíte nějakou m***ku?
1: No...
0: Tak samozřejmě. Mají širokou nabídku modelů, ale nejsem si jistý, jestli při tak nízkých cenách má vůbec smysl dělat kompromisy. Tento model má chlazení tekutým zlatem.
1: Cože?
0: Takže je velmi tichý. 64 GB RAM, procesor AMD Ryzen, grafickou kartu AMD Radeon.
2: Počítače Asome. Vysoce výkonná mini PC, speciálně navržená nejen pro designéry, grafiky a fotografy na úpravu fotek a videí v HDR kvalitě, ale i pro herní nadšence. Asome.cz.
0: A hlavně... Má okulink.
1: Okulink?
2: Asome. Tichý zážitek.
3: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH. Auto Lašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz

0: 55 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
0: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
0: Vkus.
2: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
3: Let me ask you a question. What is your worst fear?
4: Max Cady was released from prison.
5: What does that have to do with us?
6: He's been locked up 17 years for a murder he didn't do.
7: You were his lawyer, right?
0: Dnes přichází na Apple TV Plus kriminální thriller s napapaným obsazením Miss Hrůzy. Tvůrce Nick Antoska a norský režisér Morten Tildum se inspirovali kultovním remakem Martina Scorseseho z roku 1991, ale svůj příběh zasadili do dnešní doby. Proslulý vrah Max Cady, kterého stělesňuje Javier Bardem, vyjde z vězení a má jediný cíl – pomstu. Na mušku si vzal advokátský pár Anu a Toma Bowdenovi, tedy Amy Adams a Patrika Wilsona, kteří ho do vězení dostali. A Max Cady není typ, který by jen tak něco přešel. Desetidílný seriál samozřejmě vychází i z knižní předlohy Johna D. McDonalda. Miss Hrůzy najdete ode dneška na Apple TV+.
8: I had a good life once too. Are you afraid of me?
4: Why would I be afraid of you? Is there any way Max could know about what we did?
8: Speak of the devil.

0: Holender a Rozanov. Dvě největší hvězdy ligy, dva kapitáni a jeden nesmířitelný boj.
1: Sluší ti to, když seš naštvaný, Holendre. Skoro vypadáš jako chlap.
2: Soustřed se na puk, Rozanové. Dneska nevyhraješ.
1: Máš 5 minut, než se ostatní vrátí na hotel.
3: Já vím, tohle je šílenství. Zničí nám to kariéru.
1: Tak proč pořád přicházíš?
4: Dva týmy, dva rivalové a jedno tajemství, které nesmí vyjít najevo. Spalující rivalita. Hokejová romance Rachel Reed, knižní předloha globálního seriálového hitu, nyní v českém vydání od Zoner Press. Co když je váš největší soupeř to jediné, co skutečně chcete? Knižní romanci Spalující rivalita vám přináší nakladatelství Zoner Press. zonerpress.cz.
5: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.

0: 교권군 학생들과 싸우려는 게 아닙니다. 괴물들과 싸우려는 겁니다. 괴물은 괴물로 잡아야 하지 않겠습니까?
1: Na Netflixu dnes startuje jeho korejský seriál, který se nebojí jít do školy po svém. My vás naučíme. Režisér Jong Chan-hong představuje akční komediální thriller o speciálním inspektorském týmu, který nastoupí do školy ve chvíli, kdy studenti ztratili k učitelům poslední zbytky úcty. Jenže inspektoři přicházejí s velmi svéráznými metodami. Úřad na ochranu vzdělávacích práv pracuje i mimo zákon a jeho jediným cílem je sjednat pořádek tam, kde ho normálními prostředky sjednat nejde. Ať už jde o žáky, učitele nebo rodiče. My vás naučíme. 10 dílů korejského chaosu ve školních škamnách najdete nyní na Netflixu.
2: Kdo je?

Před víkendem nás čeká ještě přehled novinek, kterými nás obohatil streaming tento týden. Apple TV Plus spouští jeden z nejočekávanějších thrillerů roku Miss Hrůzy, inspirovaný remakem stejnojmenného hororu Martina Scorseseho. Nechválně známý vrah vychází z vězení a pro manželský pár právníků, který s ním v minulosti měl co dočinění, to neznamená nic dobrého. Javier Bardem, Amy Adams a Patrick Wilson, obsazení, které samo o sobě říká vše. Disney Plus přineslo nový korejský seriál Doctor on the Edge. Elitní plastický chirurg je nečekaně vyslán jako obvodní lékař na odlehlý ostrov, kde mu dělají problémy moře, hmyz a vtíraví sousedé. Romantická dramedie s Jae Wong Lee a Ye Ae Shin v hlavních rolích. Na Iris Online je novinka mimo obvyklé žánrové škatulky životopisný film Matka, který sleduje mladou matku Terezu v přelomovém týdnu roku 1948 v Kalkatě. Čeká na souhlas Vatikánu, bojuje s církevními pravidly i vlastními ambicemi. Netflix doručil dokumentární sérii Michael Jackson Verdict, která přibližuje soudní proces s králem popu z pohledu přímých účastníků. Britský seriál Jediný svědek se vrací k jednomu z nejotřesnějších skutečných zločinů, vraždě Rachel Nicholové na Wimbledon Common v roce 92, kde jediným svědkem byl její dvouletý syn. Argentinsko-španělský film The Marked Woman sleduje komisařku, která v barcelonském přístavu najde ženu bez paměti a identity. A Netflix přidal ještě korejský akční seriál My vás naučíme, kde posílá do škol své rázné inspektory, kteří si na osnovy příliš nepotrpí. Na Prime Video se vrací dvě osvědčené značky. Clarksonova farma přichází s pátou řadou. Jeremy Clarkson táhne farmu do high-tech éry, Caleb poprvé vyráží do zahraničí a britské zemědělství dostává pořádně zahulit. A animovaná parta žoldnéřů legenda jménem Vox Machina je zpátky ve čtvrté řadě. Rok po poslední bitvě se parta znovu semkne, aby čelila svému dosud největšímu nepříteli. Od hollywoodského thrilleru přes korejskou romantiku až po britský true crime a animované fantasy streamovací scéna 1. červnového týdne nenudí. Hovk.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíc nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu. Férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
2: Prodáno!
3: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí. Nebudeme vám říkat, že jste náš nejdůležitější klient. Nebudeme se ptát, jak se máte. Tak proč působíme už na třech kontinentech? Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
4: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
5: Auto Lašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
6: S4 stavební. To jsou bohaté zkušenosti s projektováním a výstavbou investičních celků se zaměřením na opláštění průmyslových objektů a ocelových konstrukcí, včetně obvodového vnějšího i středního pláště, výstavbou mrazírenských a chladírenských provozů, požárních a vnitřních příček a stropů tvořených z kompletizovaných sendvičových panelů. S4 stavební. Více na www.s4stavební.cz.
7: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon Frigor Mortis se vkrádá do vašich domovů a přináší mrtvolně studené modré světlo, co požírá teplo domova a krade klidný spánek.
8: Večeře, jak napitevně.
9: Mami, já už nemám hlad.
7: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
10: Příliš studená teplota světla večer narušuje náš cirkadiální rytmus a odnímá domovu pocit tepla. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
11: Ahoj, Rudo. Přijďte pomoci do naší restaurace s roznášením pití. Potupné. Nechceš si u nás máknout v automyčce? Voda! Toto chápu jako pokus o vraždu. Dobrý den, Rudo. Nechtěl byste v našem pohřebním ústavu natočit reel a zpropagovat nabídku našich rakví a uren? Pohřeb bude má poslední štace. Rudo, nepřišel bys na naši firemní párty zaspívat Roboti už jdou? Nejsem Petr Janda. Stačí, když vám na to zatancuji? Jasný, zatanči. Pošlete souřadnice. Mám dnešního vítěze. Uí!
2: Jsem Ruda, první humanoidní robot v Česku a mediální hvězda vaší akce. Chceš mě na své události, ve firmě nebo na zajímavém místě? Napiš mi přímo na WhatsApp 602 486 486 a přijedu za tebou zdarma. Vyberu si 10 nejzajímavějších míst a natočíme něco společně. Video z jedné akce se mnou umí nazbírat až 2 miliony zhlédnutí. Buď mezi prvními, koho navštívím. Piš přímo mě, Rudovi, prvnímu humanoidnímu robotovi v Česku, na WhatsApp 602 486 486, www.robotruda.cz. Roboti už tady jsou.

0: web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zun Radio šlape na plyn a jede stříc kopci Ekce Homo Sternberg. Čtvrtý podnik kalendáře FIA European Hill Climb odpočítává svůj start. Připojte se k jízdě. Od pátku 5. do neděle 7. června se bude rozhodovat, kdo na 7,8 kilometrech legendárního kopce skrotí nejzáludnější asfalt v Evropě. Čeká vás fanzóna Lipina se Zoom Rádiem, dakarská show Walter Dakar týmu, přehlídka amerických traků, kaskadérská a drifterská show a další doprovodný program. A do toho DJ Samples bude servírovat groove, který udrží stopu i v nejostřejší zatáčce. Milujeme rychlost, milujeme sport. Proto jsme mediálním partnerem téhle jízdy vzhůru. Předprodej vstupenek a více informací na etcehomo.cz. 5. až 7. června Ekce Homo Sternberg 2026.
3: Prodáno!
4: Veacom. Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
0: Půlnoc Hollywoodu se blíží ke svému konci. V pondělí se opět setkáme u další filmové degustace z kin, streamingu nebo nových videonosičů. Pokud jste něco z kinematografických novinek přeslechli, jukněte na naše stránky zunradio.cz, kde najdete přehled všeho, co jsme tento týden podrobně probírali. Díky, že jste součástí naší rodiny a posloucháte pravidelně Zun Radio. Máte vkus? Od mikrofonu se loučí činečí čas Zuzana Maxa. Užijte si víkend a mějte se krásně.

4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun. Can you feel it?

Hey DJ, I wanna shake my ass.

0: naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: A teď vám vyrendruji vizualizaci návrhu interiéru.
2: Teda vám to jde tak rychle? S tak malou kostičkou?
1: Používám nejvyšší model počítače Asome, protože grafika má excelentní výkon.
2: Aha. A mají i nějakou nižší konfiguraci? Třeba do kanceláře?
1: Myslíte nějakou m***u?
2: No...
1: Tak samozřejmě. Mají širokou nabídku modelů, ale nejsem si jistý, jestli při tak nízkých cenách má vůbec smysl dělat kompromisy. Tento model má chlazení tekutým zlatem.
2: Cože?
1: Takže je velmi tichý. 64 GB RAM, procesor AMD Ryzen, grafickou kartu AMD Radeon.
3: Počítače Asome. Vysoce výkonná mini PC, speciálně navržená nejen pro designéry, grafiky a fotografy na úpravu fotek a videí v HDR kvalitě, ale i pro herní nadšence. Asome.cz.
1: A hlavně... Má okulink.
2: Okulink?
3: A Asome. Tichý zážitek.
4: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
5: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
5: Vkus.
0: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
6: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.
7: Zoom. Powerplay.
8: It's not something we get to choose, but it is something we get to cherish.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Mám pro vás zprávu, která voní, no vlastně, metanem. Mezihvězdná kometa 3i Atlas chrlí do vesmíru metan a to je úkaz, jaký jsme u žádného mezihvězdného návštěvníka ještě neviděli. Jak uvádí space.com, vesmírný teleskop Jamesa Webba zachytil v polovině prosince oblaka vodní páry, oxidu uhličitého a poprvé i metanu. Poměr metanu k vodě je přitom mnohem vyšší než u komet z našeho slunečního systému.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Budka z borovice pro ptáky.
2: Ptačí budka z odolného borovicového dřeva.
1: Obytej v les, 2,8 centáků.
2: S vletovým otvorem 2,8 cm, opatřeným kovovou ochranou před predátory. Aha. Tento síkorník je vhodný pro drobné pěvce, jako síkoru modřinku, uhelníčka nebo parukášku. Chcete odstranit pozadí fotografie?
1: Ne.
2: Zákazník by se měl soustředit na produkt a ne na ten váš bordel v dílně. Odstraňuj pozadí. InPage přináší revoluci v tvorbě webů a e-shopů s AI. Vyberte si šablonu a nechte umělou inteligenci, ať doplní texty a obrázky. Rozjeďte své podnikání s naší AI. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz. Hlasová funkce a drzost AI není zatím dostupná a je výplodem fantazie tvůrce reklamy.
3: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní intelligence. O Zero Trust Architecture. NISPA Compliance, sankce až 10 milionů. Endpoint Detection, Log Management, SOC jako služba. Recovery Plan. Endpoint Detection. Multifactor. Penetrační test. Log Management.
4: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: serverech na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Každej je v něčem dobrý. Vy například máte vkus.

Agnes Univision, www.agnesunivision.com.

0: Mr. V. Something with Jess. No, tutto è sacco, Zrua.
1: Zun.

0: naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
3: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.
4: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
5: Dobrý den. Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. Pražská burza minulý týden zavřela na záporné nule, ale zdání klame. Pod klidnou hladinou indexu se skrývaly velké pohyby akcí. O více než čtvrtinu posílily akcie společnosti Photon Energy, která reportovala výsledky za první čtvrtletí a úpravy předběžných výsledků za závěr roku. Společnost uvedla, že nadále jedná s držiteli dluhopisů, u kterých odložila výplatu již druhého kupónu. Akcie výrobce parních turbín Doosan Škoda Power vzrostly téměř o desetinu, když společnost představila návrh na výplatu dividendy 28 korun na akci, tedy výrazně více, než kolik by naznačovala standardní dividendová politika. 5% přidali akcie Kofoly, která by měla reportovat již dnes po trhu. Analytik Bob Trampota z Komerční banky od ní očekává 9% růst provozního zisku a připomíná, že začátek roku je mimo její sezónu. Větší pohyb naopak nezaznamenaly akcie pojišťovny Vienna Insurance Group, která reportovala 4% růst předepsaného pojistného a potvrdila celoroční výhled. Oslabovaly potom akcie Primoco, ČES a hlavně zbrojovky Czechoslovak Group. Páteční aukce přinesla zvýšené objemy vzhledem k rebalanci indexů MSCI. Analytik FIOBanky Marek Chudoba vydal novou analýzu zpracovatele kůží Karl Leder. Jeho akcie nyní doporučuje akumulovat s cílovou cenou 172 Kč. Za jejím snížením stojí vyšší odhadované náklady na kapitál a pomalejší očekávaný růst, uvádí Chudoba v analýze, která je díky podpoře pražské burzy veřejně dostupná. Minulý týden byl také bohatý na zprávy ze zbrojařského sektoru. Colt CZ Group podepsala memorandum s estonskou společností Frankenburg Technologies ohledně dronů. Czechoslovak Group bude s polskou skupinou VSK vyrábět motory. Obě jmenované domácí zbrojovky a ještě STV Group zároveň mají podle médií zájem o státní explozi. Pohled do makrosvěta. Růst HDP v úvodu roku zpomalil, ale výsledek ekonomiky vypadá pesimističtěji, než jaký ve skutečnosti je, uvádí ekonomové Komerční banky. Průzkum ekonomické důvěry ukázal na zhoršení sentimentu domácností i firem. Dle pondělního indexu nákupních manažerů však zpracovatelský sektor zaznamenává zlepšení podmínek. Ve zbytku týdne nás čekají reporty o inflaci, která by měla lehce zpomalit, a vývoji mest, které by naopak měly zrychlit. Výnosy patří trpělivým. Z pražské burzy zdraví Jan

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: balíček na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás

0: www.zonercloud.cz. .cz. Dobrá doména.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zone Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
2: Čtyři důvody pro DA.

0: projekty na CZ doméně Czechia. Profesionální webhostingové služby www.czechia.cz. .cz. Dobrá doména.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
2: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.